0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer.
3: 3, 4.
4: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme.
1: Už jsem si přitvaral jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát se tady dělat poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, páč oni z nepochopitelných důvodů odevřou okno a topěj. To se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňujou to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu, páč oni to 5 dní lepili.
2: Takže jste si to vybral na jedno vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuju? Tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad... Když se volá televize zlobí, že jí konkurujem, to snad bychom... Ne, že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z oka a nikdo nejde.
2: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby, a poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak sbírají a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
2: Jo. Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
2: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. A si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No to chodíme nejen tak nějak hala bala. To máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najedu les a vám tam potom vždycky nazbírá houby.
2: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
2: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
2: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už toho teďka napsal hodně. Už jsme spolu prožili spoustu zážitků. Ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděla, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu v odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou radu rad. To je takový můj Komenský, co vám. Já mám svýho osobního Komenský. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí, nebo není mu dán. To je sopka. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale... Jo, tačně někde nějak hospodu. A on třeba, on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani neobuli, už je v trepkách jenom, že jo. A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy. Jo? A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo, podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že ona lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakuskal. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakuskal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vyjel, protože mu tak třeba neudržel nic. A ten si přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako že máte zlomenou ruku, takhle zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Já si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Jirka říká, měl výtah na prcka. Pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Já jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a tohle to šílej, že jo. A tady se pozoroval, tak to byl takový starší hřebec a žral vůbec. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šel kolem klisny, tak on udělal říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát.
2: Hraje léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
2: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější, v erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
3: Tady.
2: Ano, ano. A pan Brousek, prosím.
3: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
2: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
1: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vití.
4: Tady, tady. Mě by...
2: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
4: Mě by zajímalo...
2: Mluvte, nejsem bez srdce.
4: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
2: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale... Že by to nebylo povoleno?
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
5: Je, dobrý den, pane Šmajda.
6: Ale dobrý den, pane Leibl.
5: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
6: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
5: Jak to?
6: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
5: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
6: No samozřejmě, si začněte, no.
5: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
6: Ke mně?
5: No ano.
6: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
5: No ano, k vám domů.
6: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
5: No to já vidím, že nejste doma, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
6: Já vás na večeři?
5: No ano, vy už to nevíte.
6: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
5: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
6: No já se zeptejte, no.
5: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
6: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
5: Jo, toho syna, myslím.
6: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
5: No toho já myslím právě.
6: No jo, toho já
5: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
6: No jistě, jak... no.
5: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
6: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudlič.
5: No, no. No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
6: No tak vidíte, teď vám to říkám.
5: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
6: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
5: No, mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
6: No, tak natoliko zase neznám, víte. No, ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
5: no,
6: že jo?
5: No právě.
6: Oni jsou různý hochštapleři.
5: No, já
6: znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař.
7: Oni to musí být člověk opatrný.
5: No tak já po téhletý stránce jsem informován. Žoubička dělá statistiku.
7: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
5: Vy nevíte, co je statistika?
7: No počkejte, statistika to je...
5: Statistika
7: to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
5: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
7: A nebo to ne, jo, ne.
5: On dělá statistiku.
7: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
5: Vy nevíte, co to je statistika?
7: No to já vím, ono. No, to je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
5: no taky, ale to je jistá věda, víte, která určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
7: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
5: ne, to jsou určité výpočty, víte?
7: Jo, takhle, aha.
5: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
7: Jo.
5: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
7: jo,
5: to se vypočítá, jo?
7: Litr a dvě deci, jo?
5: No, dejme tomu.
7: Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
5: Tohle to je průměr na osobu, víte?
7: No jo, no.
5: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
7: Jo.
5: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
7: No tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
5: No jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva, a váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
7: Můj, ale to je vyloučeno. No, když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
5: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
7: no,
5: když vy vypijete třeba 2 piva, a váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
7: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3 Louda.
5: Já to říkám jako příklad jenom,
7: no jo,
5: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
7: No jo, to jo.
5: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
7: jo,
5: že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
7: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
5: To je myšleno statisticky, rozumíte?
7: No, to je,
5: někteří
7: no,
5: tam jezdí denně přece.
7: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
5: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno,
7: no,
5: že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
7: Prosím vás.
5: Každou půl hodinu? Jednoho člověka.
7: Jednoho člověka?
5: Představte si to.
7: A přímo přejede takhle?
5: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
7: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
5: To není jeden, jedinej. To není jeden jedinej.
7: Cože?
5: To není jeden jedinej člověk.
7: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
5: To je všechno statistika, víte?
7: Jo, takhle, statisticky jenom.
5: No. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
7: Jo.
5: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
7: Kouření? Prosím.

0: Kolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček?
1: 101 slaneček denně?
0: Ano.
1: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
1: No to je strašný teda.
0: Jak strašný?
2: No já si představil, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No. My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
0: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý. Ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
0: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
0: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
0: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
0: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava. Prázdnej byt,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Růženka pocházela z velmi slušné rodiny. Já jsem znal její babičku a celou rodinu. Já jsem tam dokonce jako vojáka také docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě, byl samozřejmě ples holubáří. A hrála vám tam taková velká dechová
2: hudba. To jsem vám taky chtěl říct. Představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu. Přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
1: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
2: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl, já taky něco vysadit. Já taky nemůžete
1: vytvořit. Tohle to nevím, to pochopí.
2: Tohle to já nevím, co se...
1: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit, abych řekl něco
2: důkladného. Zkrátka, dobře jsem stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek.
1: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
2: No, tak buďte stícha chvíli.
1: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
2: Já jsem stál včera tady před kostelem. No dajte paní, to je moja
1: paní. Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. A hráli jsme na tango. Si nepamatuji si to přes dvě vesnice, vlastně to tango není. A tak jsme v tanci a bych řekl něco ducha plného, říkám slečnovi.
2: Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
3: No to já nemyslím, no.
1: A co?
2: To byla legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
1: Podívejte se, mě osobně je jedno, kde vy jste stál.
2: Tady před kostelem jsem stál.
1: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
3: No co tady mám dělat?
1: No, to je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat.
3: Prosím vás. No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Halo?
2: Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem. Víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali, nebo co? On omlát moc, víte, svrk se, jako to se vezeme v kočárku. Legrace, co?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si o štia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
2: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
1: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
2: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
1: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
2: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
1: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku. Víte kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později.
2: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohle to už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci nazvané Prašť jako uhoď.
1: Děkuji vám za rozhovor.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskýmu, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoruju, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pak jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pak, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v dobách, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá. Deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Teď můžeš zkusit inzerci. Vykašli se na soutěž.
3: Prosím tě, četl jsi někdy tu rubriku?
2: Čet? Ostatně dobrá polovina inzerátu je mej.
3: To je samý reprezentativní elegán, vznešený, štíhlý, kudrnatý.
2: Vím, co píšu.
3: S dvěma byty, s vlastní tramvají. Můžu tam já napsat, můžu k těm já se rovnat?
2: Dobře, tak nech inzerci stranou a seznam se v kavárně. To je vůbec nejlepší způsob. Já ti dám lekci v seznamování, jo? Tak si představuj.
3: Ano.
2: Představ si, jsme v kavárně, jo? Já sedím u stolku. Mám třeba pivo a párek, jo? A jsem pohledná ženská, jo? Představuješ si to?
3: Jo? No tak, kavárnu bych viděl. Ale to pohledný děvče se mi ne a ne vybaví.
2: Snaž se, to jsem já.
3: No právě. No, jakou s takou ženštinu vidím?
2: V pořádku, tobě bude stačit. Tak jdeš ke mně a co řekneš?
3: Nazdar, Slávku.
2: Nejsem Slávek, jsem ženská, co řekneš?
3: Aha, promiňte, slečno, není kromě vás v kavárně ještě nějaké jiné děvče?
2: To je výborný, to je skutečně skvělý, to se ti povedlo. A na to ženská vyskočí a vrhne se ti kolem krku. Tak znova, vypadni z kavárny, úplně špatně to bylo. Ještě jednou.
3: Mám zabouchnout?
2: Dvakrát. Naposled to zkouším. Jsme v kavárně. Sedím u stolku. Jsem pohledná ženská.
3: No.
2: Ticho.
3: Odložit šatně.
2: Nepůjdeš k dámě v Hubertusu.
3: Špapárek a pivo.
2: Ticho. Přicházíš ke mně a říkáš: slečno, je vedle vás místo? Zkus to.
3: Ano. Ustupte číšníku, jdu k dámě. Promiňte, slečno, je vedle vás zaměstnání.
2: Chcete říci místo? Pomáhám ti, aha, jo.
3: Ano, místo, pardon, trapně jsem se spletl při pohledu na vás.
2: Tak to jsem přeslech. Je vedle mě místo.
3: Už dlouho, že? A jak se na vás tak dívám, dlouho ještě bude.
2: Jsi nápadník, ty jsi dřevo. Tebe budu mít do smrti na krku, ty se neseznámí. Pojď sem.
3: A jo. Je. Jak to, Slávku, že nás to nenapadlo dřív, takováhle jednoduchá věc?
2: Protože ty nejjednodušší věci napadají člověka až na konec.
3: Je úplně nádherný, prosím, omámit ženy zpěvem. Tak snadná záležitost tam jinak nepřijde. Madonna má, jen tobě a těm očím tvým.
2: Ticho! Který... Já chci taky mámy.
3: Prosím, můžeš se přidat. Madonna má, jen tobě a těm očím tvým, o kterých sním.
2: Ticho! Tuhle neznám.
3: Neznáš. A tato je na omámení naprosto nejlepší. Madonna má, jen tobě a těm...
2: Říkám, že ji neznám.
3: Neapol za červenou.
2: Byl to můj nápad.
3: O lásce mandolína. A kterou znáš?
2: Kterou znám. Na omámení znám, drahý můj.
3: Prosím. Drahý můj.
2: Počkej. Neměli bychom se s diváky teď rozloučit, abychom potom nerušili umělecký dojem z naší písně?
3: No, rozmyslíme si to. Drahý můj. Jo, ano, pardon. My se s vámi rozloučíme a vy potom v klidu vychutnáte náš nevšední a nehledaný zpěv. Dámy a pánové, končí návštěvní den. V jeho závěru Miloslav Šimek a Jiří Grossman téměř zvítězili v soutěži o Milušku Voborníkovou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
2: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
1: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
2: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
1: Jaký nápoj?
2: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm darebákům zakázal, jo?
1: Když se to hláskuje, tak KKO. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
2: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souly při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
1: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
2: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
1: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
2: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
1: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
2: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
1: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
2: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně, každý.

0: na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
1: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
0: No, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku, malé autíčko, malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
1: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
0: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Tak, já ten on tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady šicí. Lanžočané si došli, to je fajn. Lanžoci je teda kompletní. Jen tam vidím, aj z Vracova jsou tady někteří. Aj Slováci dojeli. Slováci jste tady?
4: Tu jsme,
3: ano, výborně. No ne, já tak... Jo, ano, výborně. No tak... Slováci, věřím, že mě všetkému budete rozumět, já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení, no, někdy jsou to problémy, teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe, no, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no, je to fajn, no tady se dívám, však ano, strýček došel, tady aj z tetičku, že vy dva jste manželé, no jo, nastavu. Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. Ale to je včelka i vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju se psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě má doma hodnou ženu a tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první řadě, no. A Novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? Takže tady máte zapchlé jehličí, no. Ale teď je šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená šmecná. No, díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Kassandra. Manuela, děkuju, ano, Manuela. Rosalinda, Orero. Divoký anděl. To je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, kdy to byl ten Dallas, ne? Ten Juling. S tím kloboukem, no. Ten starosta JZD z Ameriky, Juling, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžutě. Lanžut pomlčka Southwark, no. Protože my u nás také tak chlastáme, no. K nám ta ožralá, Suelín zapadne jedna dvě. Nafta kbelí je kůsek, co říkáte. No pije se všude, keď teda v čistým pitím jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To by jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lanžoke, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale lidé se bojí, je to fakt teda, no. Však já mám dvou kamarádů, jezdí po montážách, maringoce, tak jak se báli tej nemoci ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, a to tu krávu sebou vozíte v tej maringoce? Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě. A co ten smrad, že ona si zvykne? Proti dusku žádný než putrát, no. Ale teda je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábáme sušené mléko. Koupili jsme krávu, Tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odkud to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v lanžotě, chytré, že místo toho hovězí a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co, děvčata? Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. Rychle se udělá. Pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čekaj, to máte všelijaké ty diety, no, a je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stá před 10 týdňama, no. A v Číl? A říká, no bodaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no, pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. A i lepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi, to kozaná, kozaná, kozaná, kozaná, kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Tato, co? Ty už jsi blbý, jak ty chlapi v práci, no. No je, no tak je to fakt, říkám, moja se umlátí pořád, cvičí, pořád vám vymýšlá, jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád se vás šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Zabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A i mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám břuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. No, že já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včilka u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolo, víte, kde je ten uzel, no. No. Veliká sláva, zešli jsme se na obecné škole, tam je tabula, no, tak jsme to tam kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Nemáte tepláky, já tam nevidím, no. No tak ale, Tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Jedino, teda já i strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budeme dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, tak ale Tetina fakt je šikovná taková. No, však aj Tetina Esmeraldová, no. Na vás jsem už skoro zapomněl, no. Taková kočka. Teď no, nežerete vy ten výskaz? Však kočky žerou výskaz a jak jsou zdravé. Psi žerou ten pedigripáv a jak jsou zdraví psi. Tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, no, tak je to tak, ale nicméně. Kočka, kočka, no. Jedino, tady, zelené, Esmeraldová. Vy byste si místo tý gatídova na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. Ale víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To vy jste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešně zuby do kastrolka. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Díka, šikovná, no vidíte jaká, no. No, no tak erotika, no, však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Se podívajte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co? To je největší noclehárna v přímém přenosu, no. Ta zapravdu jenom popíja, koštuje, no. Minule, jak slavili, nevím, co tom je, si ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, tí poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzl? No, že letěl na Kanárské ostrovy. Ale že já jsem myslel takové ty dvě nule, no, že ty letěli s ním. Je to právě. Když to tak seberete, už aj ty děcka, jak je to moudré, co? No, no všecko to ví, no. Tak je, co jsme se učili my ve škole? To byl samý Karel Hynek, Mácha, Máj, na břehu řeky, co? Seděla pod borovičkou. No a čil taky devítiletý Paša Šenore doma říká, že mami, že já jsem se ti naučil ve škole novou básničku, že oholil ty české tlamy a byl z toho zmožený a tak odjel na Bahamy, jmenoval se Kožený. Co? Je to pravda, Libony? No vidíte.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak máš, Andulko, to no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Andulou mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: Já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: No to já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Ne, co pak to jde?
1: No, ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory. A to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím... Ale já se bez nich obejdu. Vidíte? Je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore. To ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se. Fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
3: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
1: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
3: Cože?
1: No na kuří boka.
3: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
1: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
3: Neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
1: Já, že vás držím, já vás nedržím.
3: Moment, tak já můžu odejít.
1: Ale no pokud chcete, proč ne, naschledano.
3: Děkuji.
2: Naschledano.
1: Poslyš, Andulo.
2: No.
1: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo se.
2: Evžene, Evžene, nech už toho, proboha, nech už toho. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
1: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
1: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že tě líp.
2: Evžene, já mám strach, že jsi se zblásnil. Co pak ti to nedošlo?
1: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já toho padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. A co uděláš se mnou?
1: S tebou nic, toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a těším ještě s mou fajfkou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina. Řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, nemá mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
3: Počkej, jak si ho představuješ? Jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
2: No a co mám dělat? Já jsem je pozdravil. Víš, co jsem si myslel?
3: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
2: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
3: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
2: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
3: Dobře.
2: Já jsem je pozdravil a to stačí.
3: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
2: To je u tebe srdečnost.
3: Ano.
2: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
3: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
2: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
3: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
2: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
3: O čem asi?
2: O intelektuálních záležitostech.
3: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
4: Času je.
2: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
3: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
2: Prostáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
3: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
2: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
3: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
2: Buď tak hodnej.
3: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
2: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
3: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
2: No, ale já jsem to neviděl.
3: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
2: no,
3: ho...
2: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
3: No a počkej, já bych se nedat tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
2: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální
3: dobře,
2: téma.
3: Ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
2: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
3: No tam zas nechodím já?
2: Proto se s filozofy málo vídáš.
3: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. Jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
2: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
3: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
2: Máš na to svědka?
3: No mám, filozofa. Pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
2: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tím se dostáváme, přátelé, k dalšímu tématu, totiž k Cimrmanově tvorbě symfonické. V roce 1892 seznámil se Cimrman úplně nečekaně s kovářem Wolfgangem Jirsou. A hned, jak ho před kovárnou v kožené zástěře spatřil, věděl, že se nedá nic dělat, že o něm bude muset napsat programní symfonii. My si tuto skladbu popíšeme a pan profesor Vondruška bude tak laskav a přehraje nám alespoň ty nejzajímavější hudební motivy. Tak, skladba Kovář Jirsa je trojvětá. Otevírá ji majestátní téma ohně. Rytmické furiozo měchů, zvonící kovadliny a sršících jisker zvolna přechází v plastický popis kovárny a jejího okolí. Kovárna je malé, sešlé stavení s kamennou podezdívkou. Ta je vyjádřena durovými akordy žesťových nástrojů. Jenomže je to v žestích.

0: Dřevník je vzdálen od kovárny 20 kroků. Ještě dva. Kolem tohoto dřevníku se vine pěšina do vsi, vzdálené asi 1,5 kilometru. Co? Aha, tak z časových důvodů vynecháme. Široko daleko kolem kovárny není vůbec žádný les. Tady se veškerá dřeva v orchestru na 16 taktů odmlčí. Ale kovář dříví potřebuje a získává je od souseda Kukačky, no a někdy od souseda Nýblta. A zajímavé je, že oba sousedé mu je přivezou vždycky v pondělí. Pozor, to je úterý. Ano. No a celé téma je potom ukončeno mohutnou patetickou kódou. Ano, to potom v orchestru vyzní trochu jinak. Tak to byla první věta. Druhá věta je lahodným zpěvným popisem kovářovy rodiny. Tak je to především starší syn Jakub, který dlí v kovárně vlastně jen o nedělích, neboť bydlí v okresním městě, kde studuje na gymnáziu ve druhém ročníku. Co?
1: Sekunda.
0: Ano, do sekundy chodí. Učí se dobře, jen v počtech trochu pokulhává. To je reparát asi. Mladší synek Hans, ten se bude od příštího podzimu pravděpodobně učit klempířem, protože veškerého Hanse hrají výhradně plechy. Tklivé andante, smyčce, ho zastihuje na malinách, hoboj. Kovářova žena Betty, drobná světlovláska, čeká další děcko. Buben. Dědeček s babičkou tráví většinu času na hřbitově. Babička však někdy o půlnoci rodinu krátce navštěvuje. Třetí věta programní symfonie Kovář Jirsa je pozoruhodná hlavně tím, že se nedochovala. O jejím osudu existují dvě dosti rozporné verze. Tak norský badatel Skansen ve své studii, kam se podělá třetí věta, soudí, že kovář Jirsa je dvojvětý a že třetí větu vůbec nemá. No, to je velice primitivní přístup. Naproti tomu náš český hudební znalec, doktor Emil Frey, nyní správce zámku Březnice, nás upozornil na dopis, který Cimrman za svého březnického pobytu dostal od skladatele Zdeňka Fibicha.
2: Váš kovář Jirsa, píše Fibich, mě docela upoutal. Je to svěží, dovedně napsaná věc, až na třetí větu, která je vysloveně špatná. Proto vám ji ani neposílám zpět.
0: Tak, vy asi tušíte, k čemu tady došlo. Doktor Fej nás upozorňuje, že dopis byl psán roku 1894, což je shodou okolností rok, kdy Zdeněk Fibich, pracující, jak víme, jako skladatel, velice zdlouhavě, namáhavě a stěžka. A možná, že by se dalo říci, pane profesore?
1: I pomalu.
0: Ano. Tak tento skladatel uvádí hned dvě nová díla rychle po sobě, což se mu nikdy předtím nepodařilo, ani potom. A to operu Bouři a Selanku v podvečer. Doktor Frey se domnívá, že ta uvozovky dole, ztracená uvozovky nahoře, třetí věta, Cimrmanovy skladby je buď předehrou k bouři, a nebo ji Fibich použil jako druhé téma zmíněné selanky, totiž jako melodii známou pod názvem Poem. Asi znáte z krematorií. No, podívejme se na tyto dvě možnosti. Jde-li o předehru k bouři, pak by to znamenalo, že se kovář Jirsa během třetí věty z kovárny vystěhoval. Ano, ano, tam byl typický špediter motiv. Vystěhoval a přenechal jí svému švagrovi za směšněnízkou cenu. Směšnost té ceny je krásně vyjádřena laškovnými smyky kontrabasu a několika údery dražebního kladívka. Jde-li o poem, pak Jirsa kovárnu naopak rozšířil přístavbou nového hospodářského křídla. Hospodářské křídlo. A původní dřevěné části nahradil zděnými. Divo. Tak tolik, děkuji profesoru Vondruškovi, tolik tedy k programní symfonii Kovář Jirsa.
1: Jestli dovolíte, pane kolego, já dostal teď takový nápad. Co kdybychom teď divákům řekli nějakou anekdotu na osvěžení, co říkáte?
0: Pane profesore, nezlobte se, já mám anekdoty rád, ale no? Tento pořad je koncipován jinak.
1: Ale ona je k věci náhodou.
0: Je krátká aspoň.
1: No tak to není. Tak, ale já si ji pokusím zkrátit. Tak to bylo takhle. Cimrman si jednou vyšel na odpolední vycházku. Na krátkou odpolední vycházku.
0: Dobře, no.
1: A co čert nechtěl, v kamenitém terénu Jizerských hor se mu náhle ulomil železný bodec jeho vycházkové hole. Jeho krátké vycházkové
0: hole. Tak už to radši neskracujte, prosím.
1: Cimrman zašel do blízké kovárny a požádal kováře o spravení. Kovář, byl to právě ten váš kovář Jirsa, víte?
0: Jo, tak to je o kováři Jirsovi, no tak to jsem měl říct.
1: Ten kovář Jirsa se na tu podíval a pak řekl větu, kterou si Cimrman pro její úžasnou vtipnost.
0: Asi nerozumíte, pro její úžasnou vtipnost.
1: Okamžitě zapsal do svého poznámku.
0: Do svého poznámkového sešitku. To bylo encitoslovce smíchu.
1: Kovář Jirsa tehdy řekl, to jste divný chodec, když vám chybí bodec, jo, prostě takhle, jak mě tady si říte, to jste divný chodec, když vám chybí bodec.
0: Je to celé, pane profesore. Ano, skončil jste?
1: Ano, ovšem takový příhod mohu vyprávět.
0: Ne, ne, ne. Já. Myslím, že pro ilustraci to bylo až. Další kapitolu, totiž kapitolu o Cimrmanově činnosti hudebně pedagogické, teď otevře inženýr G.A. Rumlena.
1: Tam byla ještě taková věc, vy jste si z toho možná nevšimli. Takový slovo je tam chodec a bodec, jo? No, mně třeba připadá úplně skoro jako rým.
3: Hravé léto na Rádiu Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
4: Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
5: Dobrý večer.
4: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
5: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
4: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
5: No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
4: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
5: Co to?
4: Že jsem to slyšel jinak. Ve zdravém těle zdravý duch.
5: No. A co? Máte nad proti tomu něco?
4: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal,
5: co?
4: To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch.
5: Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, člověk.
6: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
5: Promiňte, ano. Napadne hned na začátku.
6: Ne, nezlobte se, pokročíme
5: no,
6: dále.
5: Nic se nestalo, no, prosím. Ano, ne, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
4: No, prosím, tak proč sportujete?
5: Co?
4: Proč sportujete?
5: No, váš, a už je to zase tady. A zas ta původní otázka. Jak s udělání? Jak divoce?
6: No, dále, mistře, dále, no.
5: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
4: Teď se to řekl dobře.
5: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju.
4: Ano.
5: Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ten mi dává.
6: Tak promiňte, ano.
5: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
4: Ve zdravém těle.
5: No, co je tam?
4: Zdravý duch, myslím.
5: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
6: Ano, tak to jistě ne.
5: No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. Víte, já vím svý. Pokládejte mi otázky.
4: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
5: Jak myslíte omezené?
4: No, ve vašem omezeném...
5: Myslíte omezené?
4: Ano.
5: Máte na mysli Šimka a nárožní?
6: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
5: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
4: Ano. A co v zimě?
5: V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně zkouluju.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já...
2: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
1: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. My již musíme tam všichni.
2: Kam, prosím?
1: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je? Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
2: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
1: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
1: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu. No, tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
2: Kam, prosím?
1: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. On z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučer a taky mužek. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
2: Pane,
1: no, prosím.
2: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
1: no, ne, já
2: zdraví.
1: Jen tak, že jako...
2: Teď, já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
1: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám. U jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouknout, tak nebudu tady okouvnit u vás a půjdu jinam a rozšouknu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
2: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
1: No prosím, já jedu toliko carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
2: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
1: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štící?
2: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
1: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
2: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
1: Jedete do Brna?
2: Jedete do Brna.
1: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
2: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
1: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
2: Vždyť jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
1: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
2: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
1: Co do Olomouce?
2: No jedete do Olomouce.
1: Co vy děláš v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
2: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
1: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
2: No, dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulaj Dálový, těší mě Kulaj Dálový jméno.
2: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
2: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
2: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Rošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
2: cpala. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam. Kam?
1: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
2: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
2: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
1: měl... Měl Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocukaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
2: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
2: Ano, to mi pomůže.
1: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
2: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
2: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
2: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek mám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
2: Lístky nedává, dává to... počítač.
1: To vás prosím.
2: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
2: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak podívejte se, Růženko, tohleto, všechno to je moje bohatství. Pásky, nahrávky, zvuky.
2: Víte, pane Eduarde, já jsem vám moc nevěřila, když jste říkal, že máte tohodle koníčka. Jakože sbíráte tyhle ty zvuky.
1: Vy jste mě nevěřila, Růženko. To mě raní, to mě raní. A proč jste mě nevěřila, Růženko?
2: Já totiž tyhle ty mužský koníčky moc dobře znám, víte. Jenom na známky jsem se byla podívat už 5krát. Jeden dokonce tvrdil, že má doma modrýho Mauricia.
1: Ne, a měl?
2: Neměl. A potom měl modrý monokl. Sotva mi ukázal doplatkový známky z roku 1920, už se mi začal sápat po fíži na hlence.
1: No, on taky někdo sbírá takovýhle ty... To?
2: No, tak takový jsou ty mužský koničky, víte, těch já už poznala. Já jsem byla pozvaná na sbírku kaktusu, na pivní tácky, na hrací hodiny, dokonce na oznaky klubu skotské ligy. A nejdrzejší byl sběratel broušenýho skla. Ukázal mi 6 skleniček vodořčice a urval mi ramínko.
1: No, říkejte, že dneska ještě jsou takovýhle hulváti.
2: Takže se nedivte, pane Eduarde, když jste mě jako pozvala, abych si přišla poslechnout tyhle ty zvuky. Tak jsem si řekla, to tady ještě nebylo. To asi skončí ublížením na těle.
1: Ale proboha, Růženko, snad si nemyslíte, že bych vám mohl ublížit.
2: No, prosím vás, co si to dovolujete? Mým ublížením na vašem těle. Říkala jsem si, ten je nějaký rafinovaný, toho budu muset vzít po hlavě flaškou.
1: Jakou flaškou?
2: No s vínem, že jo, co tady má stát, jako vždycky.
1: Ale vy mě křivdíte.
2: Akorát ten sběratel nálepek od sejru přichystala slivovici, takže jsem mu jenom utrhla ruka.
1: Růženko, vy mě křivdíte prostě. Já mám ušlechtilýho koníčka, který se snaží rozvinout lidský poznání. A já jsem nechtěl nic jiného, než rozvinout taky vaše lidský poznání.
2: No tak s tím pozor, já už toho poznala dost.
1: Já jsem prostě lovec zvuků. Já jsem byl 3krát vyznamenaný závodním klubem. Naposled za tuhletu nahrávku, poslechněte si. Co myslíte, že to je?
2: Já nevím.
1: Soudruh, ředitel podepisuje 4letní prémie. A tohleto, to je tedy unikát.
2: To by mohla být, dejme tomu parní lokomotiva, ne? Jak píská a jede, toupá do kopce.
1: To jsem natočil v Dolním Kníně. To je 220krát zesílený zvuk křidelek otakárka Feniklovýho. Představte si, že za tohleto mě jeden kolega nabízel řev hladovýho jaguára v džungli. Já jsem se mu jenom vysmál.
2: Vy jste se vysmál hladovýmu jaguárovi, pane Eduarde?
1: Klidně. Když mám ve svý sbírce takovouhle perlu, poslechněte si, co myslíte, že to je? No?
2: No to by mohla být z dálky čestná salva, ne? Ne.
1: To je pukání kaštanu ve stromovce. To teď přeletělo tůčko.
2: Ano.
1: Tak představte si, že já tuhle tu nahrávku jsem nahrával 6 hodin. Já jsem seděl na větvi v jedné ruce mikrofon, v druhé ruce deštník.
2: No, ještě, že to nespat, víte, to by byl zvuk, pane Eduarde.
1: Tak nejdřív přijela záchranka. Takhle. Takhle přijela. A potom přijeli požárníci.
2: Žeda.
1: Tak. Já jsem se jim to snažil vysvětlit, že jaksi je to moje vášeň, že ano? Tak pan docent na psychiatrii taky se proto natchnul, když jsem mu to potom vysvětlil. A představte si, že minulý týden mě poslal tuhletu nahrávku. Co myslíte, že to je?
2: No tak to by mohl být kulomet, ne?
1: Cvakání zubu pacienta pod studenou sprchou. A tohleto? Takhle se smažej vajíčka na másle. To je krásný, víte?
2: To je krásný, no. A jak se vaří na tvrdo?
1: 7 minut.
2: A máte to taky nahraný?
1: Nemám. To je výborný nápad, poslechněte. To já nahraju a příště vám to zase pustím. Hele, a co myslíte, že je tohleto?
2: No tak to je jasný, to je 100krát zesílený čmelák.
1: Niagárský vodopády z kanadské strany.
2: A já vždycky myslela, že Niagára temně hučí do noci. Komu vášem srdci hárá, že tomu není pomoci.
1: A tomu zní tluk od srdce takhle, růženko.
2: To je sugestivní. Nádhera.
1: Tak já jdu pro to víno, růženko. Drahá, tak to bije mé srdce pouze pro vás. Pro vás jedinou, na světě mi danou. O, jak vás miluji, má lásko.
2: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem v životě slyšela. Vy jste tak originální, pane Eduarde.
1: Jsem tvůj lovec zvuků. Poprvé v životě a naposled miluju tebe, růženko.
3: Oh. Já tě miluji. Miluji jen tebe jedinou, poprvé a naposled v životě, Alice.
4: To je nejkrásnější vyznání, jaký jsem kdy slyšel. Jsem tma.
3: A já?
1: No, to je taková experimentální nahrávka, že ano, růženko, to je do mý sbírky takový koníček, že?
2: Že já mám taky koníčka? Hejte! No, to je zvuk. Nezapomeňte si ho nahrát do sbírky.
0: Hravé

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice. To, co je zajímavé. Co bylo pozitivního?
2: Ano.
1: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
2: To má pan mladý opravdu radost.
1: Ano.
2: On je ze Sudet.
1: To nevadí.
2: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
1: To si nemusel tady.
2: Byl u Stalingradu.
1: No co, otec byl turista, rád cestoval, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
2: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
1: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
2: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec, já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkám.
1: Ale ne, to není pravda. Táta byl u muziky.
2: Hrál na lehkej kulomet.
1: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
2: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
1: Ty?
2: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
1: No.
2: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
1: Ano.
2: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
1: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
2: Ano.
1: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte, už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
2: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
1: Ty?
2: Jistě. Senát podle decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. A je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
1: No.
2: Teda v Římě.
1: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný, to bylo hezký.
2: Ano. U nás je to taky tak.
1: Teď je to v pořádku, ano.
2: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.

no, kto si toho... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, no tak se z toho ponaučím budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás bude nudit, no tak mě klidně pošlete do tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostným bohatství České republiky. Tady je mapa České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu... Na jižní Moravě. Podél norské hranice jsou obrovské ložiska uhlí, briket. A taky koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Se došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharské hranici. Tam se zase pěstují známý ostravský vokurky. Ale bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty račata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe, nebylo nebezpečné. I když jeden můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okůrku a oba dostali otravu krve. Potom při západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky.

0: tady přímo u hranic s Rakouskem máme naši největší továrnu na sedečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že je to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým po pohraničí. Nikdo neměl nohy. A ta taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidět, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici Papa 95, tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale nightcluby jsou tam pořád narvaný. Bo oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No, prostě celý na naší republice je vidět veliký hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. A o tom to je.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomenu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Miro, někdo jede na kole. Říkal, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal, jak se ti šlo? Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleným tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátý důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. Teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi až normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak tam máte, jako to. Tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ale taková celkem, jako, to na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takový život, no, naschledanou a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
2: Jojo, pořád se něco děje.
1: Tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mě, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat. No a protože si myslím, a určitě nebudu daleko od pravdy, stejně jako si to myslíte vy, že v nejlepším je potřeba přestat, tak vám moc krát děkuju za to, jak jste dneska byli a doufám, že se zase někdy setkáme. Naschledanou.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem strýček Jonáš z Ameriky. Tady máš dolar, jdi mě oznámit a kupři za to nějaký pozemky.
2: Vypravuj mi něco o té Americe.
1: Jo, v Americe. Tak v Americe tam mají domy po schodí nahoru a to samé mají do země. Já jsem ku příkladu chtěl 14 poschodí, ale mě to nepovolili, jak si kvůli základům, páč kdyby jsme bývali kopali základy, tak jsme se dostali do toho, do Japonska. Co je zajímavé, že mám domovníka Japonce, poněvadž on to má ze spoda domů blíž.
2: A co dělá bratranec?
1: Bratranec, tak ten umřel, měl strašlivou smrt, on se utopil v mlíce. On měl velký kravinec, tam měl hodně krávy a tak a svažovali mlíko v takovým velikým kotli obrovským. On tam šel na kontrolu, uklouz, spadl do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jako škraloup.
2: Chudák jeho žena, to muselo ale sebrat, co dělá.
1: Jo, žena, ta taky umřela, ta se upidlovala, upidlovala se to říká. Bratranec Anton jí koupil prádelnu a ona chtěla hodně dělat jaksi, dělala imrvére, teda i v noci, pidlovala taky přes čas a strčila si rukce do válce, vyšla na druhou stranu potom jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
2: A co sestra?
1: To víš? Jo, ty to nevíš. Ona taky umřela. To byla ředitelka zoologické zahrady. Ona krmila krokodýla, dávala mu k žrádlu játra, krokodil se rozumí, to je divočák, že jo, jak je, ona se ohlídla a uchousí až u holínek.
2: To jsou teda ty děti úplný siroci.
1: Jo, a to víš, že ty děti taky umřeli?
2: To teda nevím.
1: No ty vzal vítr, oni šli ráno do školy, přišel ten tlustej, hnusnej, silnej vítr a pšš, děti pryč a našli po nich jen penál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude? No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíc nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku, včetně Brna.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kvůli stavbě nového pavilonu a parkovacího domu bude v jihlavské nemocnici od 18. srpna uzavřený vjezd do ulice U cvičiště. Omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. Evropská vysílací rada navrhuje zavést zásadní změny pravidel hlasování v hudební soutěži Eurovize. Nová opatření by měla omezit hlasovací kampaně zaměřené na ovlivnění výsledků. V návrhu je přesunout hlasování výhradně na internet a zavést pro každého hlasujícího povinný výběr 3 nejoblíbenějších vystupujících. Podle dosavadních pravidel mohli diváci hlasovat vícekrát pro jednoho soutěžícího.
0: Sport.
1: V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i po druhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápasu bez diváků prohráli 0-3. Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebrali. Se Srbskem už se na mistrovství Evropy utkají Češky 23. srpna. O dva dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po čerstvých zprávách, odbyla nám 9. hodina a u mikrofonu Rádia Jihlava už teď Míša Rotrová. Já vám přeji krásnou sobotu 15. srpna, no a jako vždy nabídnu řadu tipů, pozvánek a informací o tom, kam můžete dnes, zítra nebo v nejbližších dnech vyrazit v Jihlavě i na Vysočině. Za malou chvíli budeme taky gratulovat k svátku, tak zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava. 101.1

A teď už na vlnách Rádia Jihlava pohled do kalendáře. 15. srpna slaví svůj svátek všechny Hany. Je to jméno pravděpodobně hebrejského původu, které se vykládá jako Bůh je milostivý, případně milostná, milosti plná či něžná. Hanka, Hana, Hanička je velmi oblíbené jméno v České republice. Jich máme takřka 150 tisíc, tak dámy, my vám přejeme všechno nejlepší a další hity letí speciálně pro vás.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Posloucháte Rádio Jihlava i v tomto sobotním dopoledni, Míša s vámi a za malý okamžik nabídnu kalendárium a v něm události, které jsou spojeny s 15. srpnem i dnešní oslavence. Tak tedy zůstaňte s námi.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: znáte jako Batmana Ben Affleck. A herec, moderátor či scénárista Jan Kraus má dneska 73. Ještě doplňme, že 15. srpen je také dnem, kdy se narodil Napoleon Bonaparte. A tak tedy, pokud i vy dnes slavíte, přejeme vám všechno nejlepší.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Uvedli to experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle.
1: Jihlava aktuálně.
2: Chystaná obnova první části historického Masarykova náměstí v Jihlavě by měla začít nejpozději příští rok na jaře, i kvůli tomu, aby město nepřišlo o dotaci. Radní vybrali firmu na stavbu za 26,8 milionů korun bez daně, která mimo jiné zahrnuje vybudování odvodu dešťové vody z centra podzemními kolektory do řeky. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků 10. tříd, tedy předposledního roku tamní povinné školní docházky, a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy.
1: Sport.
2: Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kravlařskou dvoustovku.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po 10. hodině, posloucháte Rádio Jihlava, díky za to. Od mikrofonu přeje krásnou sobotu 15. srpna Míša Rotrová a co takhle vyrazit do zoologické zahrady Jihlava. Proč? Tak to vám prozradím za okamžik.
1: 101.1 FM, vaše jednička z České.

A na rádiu Jihlava teď pozvánka do Zoo Jihlava. A tady se dnes koná Titty Day. Co to znamená? Velkou oslavu Mezinárodního dne tamarínů pinčích. To jsou takové ty malé roztomilé opičky a vás dneska až do 16. hodiny čekají pinčí aktivity pro děti, malování na obličej, výroba odznáčků, pohybové aktivity a ve 12 taky komentované setkání a představení jihlavské skupiny tamarínů pinčích a organizace Fundación Proyecto Titty na ochranu tamarínů v Kolumbii. Tak tedy už dnes Mezinárodní den tamarínů pinčích v Zoo Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi, no a za malou chvíli tady budu mít jednu sportovní pozvánku, zvláště pak pro ty z vás, kteří máte rádi beach volejbal. Počkejte si tedy na podrobnosti.
1: Hravé léto.

0: A pokud máte rádi beach volejbal, pak byste dnes neměli chybět ve vodním ráji tady v Jihlavě. Zapojit se do turnaje už možná sice nestihnete, protože započal v 9, potrvá do 17:30, ale můžete jít minimálně fandit a k tomu si třeba i zaplavat. Tak tedy dnes beach turnaj amatérských trojic 2026 ve vodním ráji Jihlava.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Oční ambulance se tento týden plní pacienty víc než obvykle, a to nejen u nás, ale hlavně v cizině. Důvodem je středeční zatmění slunce, které sledovali bez speciálních ochranných brýlí. Kdo je nesehnal, rozhodl se riskovat a teď může za svou neopatrnost platit poškozeným zrakem. Podle lékařů se 40 až 50% případů spontánně napraví. Ve druhé polovině případů však skvrna, přes kterou není vidět, zůstane v oku na celý život.
0: Jihlava aktuálně.
1: Město pokračuje v zabezpečení skalního svahu podél ulice Romana Havelky. Už během zimního vegetačního klidu nechalo ze svahu odstranit stromy a další dřeviny. Jejich kořeny pronikaly do puklin ve skále, narušovaly ji a přispívaly k uvolňování kamenů. Nyní přišlo na řadu důkladné očištění odkryté skály. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát ze druhé světové války. Nevybuchlá munice stěžuje práci také hasičům v Německu, kteří zasahují při lesním požáru na západě země u belgických hranic.
0: Sport.
1: Fotbalisté nemají kde trénovat ani hrát. Sucho a horké počasí způsobují škody také na hřištích. Řada z nich je v kritickém stavu a sportovci musí hledat náhradní řešení. Některé kluby se snaží vodu získávat například ze studní. Ty jsou však mnohdy téměř prázdné. Jinde se rozhodli trávník zalévat pitnou vodou z řadu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 11. hodina odbyla, Míša s vámi, posloucháte Rádio Jihlava a i v této hodině pro vás budu mít tipy, kam můžete vyrazit a co podniknout. Pozvu vás třeba za muzikou nebo na komentovanou procházku. Zůstaňte tedy na vlně 101.1 FM.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

Ladíte Rádio Jihlava a jak jsem slíbila, mám tu pro vás teď hned dvě pozvánky. V Jihlavě v amfiteátru Jihlava se tento víkend koná Magma Fest. Celé to započalo už včera a dnešní line-up vypadá takto. Rybičky 48, Arakain, Alkehol, Trautenberg, taky třeba Vohnouti, Duga nebo Komunál. Tohle všechno a mnohem více dnes v amfiteátru Jihlava až do nočních hodin. Pokud byste ale raději na procházku, tak vás zvu na komentovanou procházku přes Staré hory krokem za zaječím skokem. Tak se ta procházka jmenuje a začátek ve 13 hodin na železniční zastávce Staré hory. Outdoorová komentovaná procházka má 6,5 kilometru, povede jí průvodce brány Jihlava Marek Skřivánek, je to zhruba na 150 minut a ta trasa je železniční stanice Staré hory, Ovčinec, pomník utonulým dětem, vyhlídka zaječí skok, úvozová cesta s pamětním křížem a Hellerův rybník. Náročnost je střední, procházka není bezbariérová a doporučuje se pevná kotníková obuv. Tak tedy dnes od 13 hodin.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

Posloucháte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a co takhle vyrazit za harmonizující zvukovou relaxací? Kde toto můžete zažít, to vám řeknu za okamžik.

0: Posloucháte Radio Jihlava a už zítra můžete navštívit kultivovnu Jihlava, kde proběhne harmonizující zvuková relaxace. To znamená, že všechny možné takové ty krásné relaxační nástroje budou znít, aby vás zrelaxovali. Začátek je v 18 hodin a 30 minut a vás čeká zvuková lázeň wellness pro tělo i duši. Relaxovat vás bude Iva Honcová. Tak pokud vyrazíte, moc si to užijte.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Po dvoutýdenním volnu se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. Čekají je tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kvůli suchu zakázal Jihlavský vodoprávní úřad odebírat vodu z toků a nádrží na území této obce s rozšířenou působností. Lidé ji nemohou používat například na zalévání, na pouštění bazénů a mytí aut. Opatření, které platí do odvolání, se týká i držitelů platných povolení k odběru povrchové vody, výjima zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeb integrovaného záchranného systému. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala americký nejvyšší soud, aby jí umožnil pokračovat s výstavbou tanečního sálu v Bílém domě, zatímco se bude odvolávat proti rozhodnutí soudu nižší instance. Odvolací soud minulý týden nařídil projekt v místě zbořeného východního křídla Bílého domu zastavit s tím, že je nutné, aby ho nejprve schválil kongres.
0: Sport.
1: 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je po 12. Míša s vámi na rádiu Jihlava. Přeji dobrou chuť, pokud třeba zrovna obědváte. No a co takhle někam vyrazit s dětmi? V Jihlavě vás zítra čeká další pohádka pod širým nebem. Podrobnosti přinesu za malý okamžik.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Stvrcuje žegr v cetence a píská pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

A na rádiu Jihlava teď pozvánka na zítřejší odpoledne, zvláště pak, pokud máte doma nějaké ty děti. V rámci Dětské neděle vás zítra od 17 čeká Jan Bílek, Staré pověsti české. Tak tedy už zítra na adrese Hluboká 106/7. A pokud si říkáte, co vás čeká další neděle, tak příští nedělní odpoledne to bude divadlo Kampa, Krabat čarodějův učeň a 29. srpna potom Já to jsem a Otesánek. Určitě doporučujeme vyrazit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou pět chlapů. Tak couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: na Rádiu Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi, no a vyrazit zítra můžete na další komentovanou procházku Jihlavou ve verších staletí s Trubadúrem. Začátek je v 18 hodin a východištěm je Masarykovo náměstí, prosklené turistické informační centrum. A dodám, že prohlídka je vhodná i

jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou sobotu. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíc nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku, včetně Brna.
1: Jihlava aktuálně.
2: Kvůli stavbě nového pavilonu a parkovacího domu bude v jihlavské nemocnici od 18. srpna uzavřený vjezd do ulice U cvičiště. Omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. Evropská vysílací rada navrhuje zavést zásadní změny pravidel hlasování v hudební soutěži Eurovize. Nová opatření by měla omezit hlasovací kampaně zaměřené na ovlivnění výsledků. V návrhu je přesunout hlasování výhradně na internet a zavést pro každého hlasujícího povinný výběr 3 nejoblíbenějších vystupujících. Podle dosavadních pravidel mohli diváci hlasovat vícekrát pro jednoho soutěžícího.
1: Sport.
2: V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápasu bez diváků prohráli 0-3. Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebrali. Se Srbskem už se na mistrovství Evropy utkají Češky 23. srpna. O 2 dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 13. odbyla, Míša s vámi, no a v této hodině vám dám nějaké ty tipy, kam můžete v Jihlavě vyrazit v následujícím týdnu. Rozhodně tedy zůstaňte s námi, od mikrofonu vás zdraví Míša a přeji vám příjemnou sobotu.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: A z Rádia Jihlava teď už pozvánka na toto úterý. Na Masarykově náměstí vás čeká léto s knihovnou, literatura a odpočinek v centru města. Městská knihovna Jihlava nám zavítá přímo na náměstí a vy se sem můžete zastavit, ať už s dětmi u knížky nebo sami u nového formátu akce Čtecí rave. Čekají vás příběhy v pohybu v 10, 11, 13, 14 a 15. To znamená čtení, tvoření a hraní pro děti podle oblíbených knížek, je to pro děti od 10 let, taky tam bude lekotéka, herní koutek pro zvídavé děti a jak už jsem říkala, čtecí rave od 10 do 16 pro teenagery a dospělé a ne Síla společného ticha. Podtitul to má, když chceš číst, ale doma se k tomu nedostaneš. Tak tedy už toto úterý v Jihlavě přímo v centru na Masarykově náměstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu závěti, posílám srdeční pozdrav.

Hladíte Rádio Jihlava a i následující týden přinese tady u nás v Jihlavě spoustu zajímavých akcí. Třeba i další promítání letního kina na Heulose. Tentokrát to bude film Pět švestek. Tato česká komedie vás čeká už ve čtvrtek, a to od 21 hodin. Vstupenky můžete zakoupit jak online, tak i na místě a dodám, že občerstvení je zajištěno.

0: 6. srpna. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
9: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Ladíte Rádio Jihlava a jak jsem slíbila, v této hodině vám dávám tipy na akce, které nás čekají v následujícím týdnu. Čeká vás třeba i další z promenádních koncertů na Masarykově náměstí. Ve čtvrtek od 16 do 18 vám tentokrát bude hrát Telečská dechovka. Vstup jako vždy je zdarma, tak si přijďte zaspívat, zatančit nebo jenom tak poslechnout. A pokud spíš než na dechovku jste třeba na zvířátka, tak vám doporučuji večerní prohlídku se zoologem. Ta vás čeká také ve čtvrtek v Zoo Jihlava, a to od 20 hodin. Můžete přijít zjistit, jak se chovají zvířata v jihlavské zoo po zavírací době. Dodám, že tyto prohlídky jsou vhodné pro dospělé a mladé zoologické nadšence od 12 let. Ať už vyrazíte kamkoliv, rozhodně si to užijte.

padlem je tajemství bíl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polapil. Úsměv tvůj, to je ta pást. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věřím.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Uvedli to experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle.
0: Jihlava aktuálně.
1: Chystaná obnova první části historického Masarykova náměstí v Jihlavě by měla začít nejpozději příští rok na jaře, i kvůli tomu, aby město nepřišlo o dotaci. Radní vybrali firmu na stavbu za 26,8 milionů korun bez daně, která mimo jiné zahrnuje vybudování odvodu dešťové vody z centra podzemními kolektory do řeky. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků 10. tříd, tedy předposledního roku tamní povinné školní docházky, a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy.
0: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 0,08 svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum pro použitelné věci. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

0: Hledáme signál.
1: Z Rádia Hlava hezký den vám všem. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použitelné věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Teď ale zpátky k hitům. Rádia Hlava přijme hezký den.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: My jsme Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Teď ale zpátky k hitům. Rádio Jihlava přijme pohodový den.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Oční ambulance se tento týden plní pacienty víc než obvykle, a to nejen u nás, ale hlavně v cizině. Důvodem je středeční zatmění slunce, které sledovali bez speciálních ochranných brýlí. Kdo je nesehnal, rozhodl se riskovat a teď může za svou neopatrnost platit poškozeným zrakem. Podle lékařů se 40 až 50% případů spontánně napraví. Ve druhé polovině případů však skvrna, přes kterou není vidět, zůstane v oku na celý život.
0: Jihlava aktuálně.
1: Město pokračuje v zabezpečení skalního svahu podél ulice Romana Havelky. Už během zimního vegetačního klidu nechalo ze svahu odstranit stromy a další dřeviny. Jejich kořeny pronikaly do puklin ve skále, narušovaly ji a přispívaly k uvolňování kamenů. Nyní přišlo na řadu důkladné očištění odkryté skály. V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát ze druhé světové války. Nevybuchlá munice stěžuje práci také hasičům v Německu, kteří zasahují při lesním požáru na západě země u belgických hranic.
0: Sport.
1: Fotbalisté nemají kde trénovat ani hrát. Sucho a horké počasí způsobují škody také na hřištích. Řada z nich je v kritickém stavu a sportovci musí hledat náhradní řešení. Některé kluby se snaží vodu získávat například ze studní. Ty jsou však mnohdy téměř prázdné. Jinde se rozhodli trávník zalévat pitnou vodou z řadu.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině bude hradu zámecká noc, i ve Větrném Jeníkově a na Orlíku. Podrobnosti uslyšíte za chviličku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. K hradu Zámecké noci na Vysočině se v sobotu 22. srpna připojí vedle státních památek i zámky ve Větrném Jeníkově a Červené Řečici nebo Orlík u Humpolce. Mezi památky, které pozvou návštěvníky na tradiční akci uzavírající hlavní turistickou sezonu, bude patřit i kostel svatého Víta v zaniklé obci Zahrádka. Teď ale pro vás další hity rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? Jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Zájemci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí. Bojovat v něm bude i strom u nás v Jihlavě, podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Zájemci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace Partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, představují průřez historií ankety. V sestavě je i buk u kostela v Jihlavě. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Po dvoutýdenním volno se v pondělí do Strakovy akademie vrátí ministři koaliční vlády Andreje Babiše. Čekají je tradiční jednání o rozpočtu na příští rok a také akce spojené s komunálními a senátními volbami, které se uskuteční v říjnu.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kvůli suchu zakázal Jihlavský vodoprávní úřad odebírat vodu z toků a nádrží na území této obce s rozšířenou působností. Lidé ji nemohou používat například na zalévání, na pouštění bazénů a mytí aut. Opatření, které platí do odvolání, se týká i držitelů platných povolení k odběru povrchové vody, vyjma zásobování obyvatel pitnou vodou, napájení hospodářských zvířat nebo potřeb integrovaného záchranného systému. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala americký nejvyšší soud, aby jí umožnil pokračovat s výstavbou tanečního sálu v Bílém domě, zatímco se bude odvolávat proti rozhodnutí soudu nižší instance. Odvolací soud minulý týden nařídil projekt v místě zbořeného východního křídla Bílého domu zastavit s tím, že je nutné, aby ho nejprve schválil kongres.
0: Sport.
1: 4 zápasy čtvrtého kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice od 17 hodin a v domácí soutěži si po dvou porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezkou sobotu z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že muž z Třebíčska nadýchal v Brně přes 5 promile. Další informace za moment. Buďte s námi.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z českých...

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Můj Střebícka nadýchal v Brně 5 promile. Strážníci ho našli minulý víkend v sobotu večer v ulici Skořebka ležet na zemi a prakticky se s ním nedalo domluvit. Dechová zkouška ukázala přes 5 promile. Podle strážníku byl 38letý muž bezprostředním ohrožení života a hrozila mu například zástava dechu. Při volání záchranáři ho po ošetření odvezli do nemocnice. Tak buďte na sebe velmi opatrní s alkoholem, doporučujeme to nepřehánět a teď pro vás další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lord obšťastňuje manželku a sluha Jean mu přitom svítí. Tak, madam, jak jste byla uspokojena? Vůbec! Jean, pokračujte za mě, já podržím lampu. Jak jste spokojena nyní, lady? No vrcholně. Vidíš, Jean? Takhle se musí svítit.

0: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava vám všem přeje Katka. Víme, jaká bude druhá polovina letních prázdnin v ZOO Jihlava. Mám podrobnosti, buďte s námi.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Je to kruh souznění, je to splynutí dvou různých částí vtělení, je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění, je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: dopoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. I druhá polovina letních prázdnin patří v zoo Jihlava zážitkům pro malé i velké návštěvníky. Srpnový program nabídne oslavu jednoho z nejohroženějších druhů primátů světa, oblíbené večerní prohlídky i tradiční rozloučení s prázdninami. Dnes se koná Titi Day, tedy Mezinárodní den tamarínů pinčích. Také během srpna pokračují oblíbené večerní prohlídky pro rodiny s dětmi s podtitulem Cesta do pravěku. Poslední prázdninovou neděli 30. srpna se pak uskuteční tradiční akce Prázdniny končí v zoo, která symbolicky uzavře letní sezonu. Prázdniny ale ještě nekončí, tak si je krásně děti užijte a teď z rádia Jihlava další hity.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Ministerstvo zdravotnictví vyzývá občany, aby se připojili k jeho nové kampani a darovali krev. Jedná se o snahu propojit jak veřejný, tak soukromý sektor, popřípadě akademickou sféru se zdravotnictvím. Hlavním cílem je získat co nejvíc nových dárců. Kriticky nízké zásoby krve hlásí aktuálně hned několik pracovišť v Česku, včetně Brna.
0: Jihlava aktuálně.
1: Kvůli stavbě nového pavilonu a parkovacího domu bude v jihlavské nemocnici od 18. srpna uzavřený vjezd do ulice U cvičiště. Omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. Evropská vysílací rada navrhuje zavést zásadní změny pravidel hlasování v hudební soutěži Eurovize. Nová opatření by měla omezit hlasovací kampaně zaměřené na ovlivnění výsledků. V návrhu je přesunout hlasování výhradně na internet a zavést pro každého hlasujícího povinný výběr 3 nejoblíbenějších vystupujících. Podle dosavadních pravidel mohli diváci hlasovat vícekrát pro jednoho soutěžícího.
0: Sport.
1: V generálce na domácí mistrovství Evropy v Brně podlehly české volejbalistky i podruhé úřadujícím vicemistryním kontinentu Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápasu bez diváků prohráli 0-3. Ve čtvrtek jim alespoň jednu sadu sebrali. Se Srbskem už se na mistrovství Evropy utkají Češky 23. srpna. O 2 dny dříve do turnaje vstoupí proti Řecku.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum pro použitelné věci, podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1

Z rádií Hlava hezký den vám všem. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použitelné věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Teď ale zpátky k hitům rádií Hlava, přijme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou? No to jo, ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Hit za hitem z rádia Jihlava pro váš lepší den a taky víc k tomu, že Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov. Podrobnosti už za chviličku.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci skoro za 100 milionů korun teď město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Teď ale zpátky k hitům rády Jihlava přijme pohodový den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Letošní horké a suché počasí vytváří ideální podmínky pro vosy, jejichž populace i hnízda rychle rostou. Opakující se vlny veder, teplé noci a dostatek potravy v podobě dozrávajícího ovoce zvyšují jejich aktivitu i početnost. Uvedli to experti z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zvýšený výskyt vos může přinášet komplikace i včelařům. S nájezdy vos na včelstva se potýkají častěji než obvykle.
0: Jihlava aktuálně.
1: Chystaná obnova první části historického Masarykova náměstí v Jihlavě by měla začít nejpozději příští rok na jaře, i kvůli tomu, aby město nepřišlo o dotaci. Radní vybrali firmu na stavbu za 26,8 milionů korun bez daně, která mimo jiné zahrnuje vybudování odvodu dešťové vody z centra podzemními kolektory do řeky. Bělorusko zavádí od letošního září do školních osnov obsluhu bezpilotních letounů i taktickou medicínu. Novinka se bude týkat žáků 10. tříd, tedy předposledního roku tamní povinné školní docházky, a bude zařazena do předmětu předvojenské a zdravotnické přípravy.
0: Sport.
1: Plavec Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů znak a slaví životní úspěch. Časem 24.11 vylepšil o 8 setin svůj český rekord z rozplaveb a napodobil Barboru Sémanovou, která ve čtvrtek ovládla kraulařskou dvoustovku.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava. Na Vysočině bude hradu zámecká noc, i ve Větrném Jeníkově a na Orlíku. Podrobnosti uslyšíte za chviličku.
0: Rádio Jihlava 101.1

odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Hradu zámecké noci na Vysočině se v sobotu 22. srpna připojí vedle státních památek i zámky ve Větrném Jeníkově a Červené Řečici nebo Orlík u Humpolce. Mezi památky, které pozvou návštěvníky na tradiční akci uzavírající hlavní turistickou sezonu, bude patřit i kostel svatého Víta v zaniklé obci Zahrádka. Teď ale pro vás další hity rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Zajímci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí. Bojovat v něm bude i strom u nás v Jihlavě, podrobnosti za chviličku.
1: Rádio Jihlava 101.1

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Zájemci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace Partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků, představují průřez historií ankety. Sestavějí i buk u kostela v Jihlavě. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlapek si potřebuje po několika pivech odskočit na záchod a aby mu nikdo zatím nevypil tu sklenici, připíše k ní cedulku. Nepijte tohle pivo, plivnul jsem do něj. Za chvíli se vrátí a na cedulce je připsáno já taky.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jáno s Marienkou vyhrají 14-denní pobyt v luxusním hotelu. V koupelně vidí mramorovou vanu, zlaté kohoutky. Jo, to je škoda, že nejsou Vánoce. Mohli jsme se vykoupat.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Haló, přátel můj, vraj už sedíš vo vlaku. Jo, jedu za tebou.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil za vysvědčení. Ale táto, jak to mám udělat, abych se nestyděl, že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čekat

0: pohľadu. To asi spytí, špatne mi trávi. Už taký nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna istota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Baví se tři kamarádi. Já mám ženu jako Etnu, žhavou a výbušnou. To já jako Grónsko, chladnou a ledovou. To já jako Malorku. Počkej, a co jako? Taky už na ní každý byl.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. I'm just worried about it. Can't stop thinking.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

závist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dívčí slovenské, co může mít krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11, ještě tam stál, takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? Pám, a dva cizinci, ty mi dali. Já pám, kde jsou, jaký? On pám, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, Moraváci a těma Čechama. Ale skutečně, vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupů. No to je divný. To je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, pil jsem modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš si tam někdy vzít, že jo, tohleto všecko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcou.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víry.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si si představil nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už léta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do
1: budky. No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký jsem.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda. Já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: Může být
2: já
1: kdekoliv.
2: Si ho tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: Tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Zrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak, když to musí být? To děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. To ne, počkejte. Ne. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne, to se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna? Když už se mě zdá, tak aspoň s bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Ne. Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to zrušilo.
2: Postel v ní je body doil a kaolin to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovolože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařské tak. Vedení, takže to je tak. Bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo, panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Samé hity, it is mládí. Rádio Jihlava. Máme vás rádi.
2: Rádio Jihlava.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání

si pak vzpomínáš si ještě na tu noc. Jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyším, máš už trochu jiný hlas. A vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší. No a

pak vzpomínáš si ještě na ten rok. Každá naše píseň měla nejmín 30 slov. A my dva jako jeden ze starých reprobeden, přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní.

slzmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl, jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad.
1: Ano.
2: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mě někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mě někdo neukradne, on mě někdo ukrad.
1: Jako sudělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel tam?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání? No,
2: tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav.
2: To je...
1: To je Kája. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Jednou, pojď. Napijem se, já si panáka, pojď. Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebemně, že mám taxík a tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď
2: já
1: nás, vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď taxíkem, jde samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebemně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte, ahoj. Pojďte,
1: pojďte, pojďte, pojďte, pojďte,
2: pojďte.
1: Jsem v Praze!
2: No, najdeme si ho.
1: Nebo v televizi!
2: Jdete, máme čas, pojďte.
1: Co ne?
2: To zpětá.
1: Tak si jdem tam pojedem, no, hotové.
2: Pojďme, to je jedno. Na to máme, jo.
1: Že se nezastaví, nebo... Kále! Ahoj!
2: Už se všichni dívají, pojďte, pojďte.
1: No nic.
2: Pojďte.
1: Proč já nevím, není to hňupka, já?
2: A je, to víte, že je, no.
1: No co to, bude sakra ta lampy, ne?
2: Posaďte se, no.
1: Ne ta slivovica.
2: Posaďte se.
1: To je... Škoda, no.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To fajn, to výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nebo
2: no, děkuju, no, ale, ano,
1: víš, co mám na mysli, jo.
2: Tykej.
1: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej se. Pojď, mám milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem s tebe blázen. No, no, hele, ty jsi genius, teda, vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohrýme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona, je to krása, jo, mě teda srdce krvácelo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zlách, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chaloupku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
2: Já vím, já to mám ale zrovna jednu takovou, počkej.
1: No ven s tím, no.
2: Tady, stoh už do hasína.
1: To je perfektní, no.
2: Počkej, možná, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálech. To obdrandíme pětkrát za večer. To je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost při tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá. Já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ráno se probouzím, když ještě spíš. Dívám se na tebe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.
2: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, krásně jste zpívali, krásně, tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte sem, uděláme si Caruso show. Takový tři týdenní zájezd do Lanžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka. Pijeme dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šeci už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak se na něho chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Unesli mu první vzorek, on se tak podíval, říká, ročník, 690, Riesling Rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, tož toto, ročník 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říkaj, to není možné, zabili za hospodskou Anču, ta si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Ne? Někomu to šmakuje, někomu zase jiné, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehery záda. Pořád vymýšlám barjaké a s ní to ani nehne. Doktor se na mu tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernáj za mě tvrdí, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježíši Mara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Se ze sousedů, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká, Juro, ty jenom čekáš a zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo taky začalo poprchat, souseda letí přes.

0: zpracované, bavili se takový dva výzdohájci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papouška, druhý říká, to nic není, my máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky, že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do toho ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Tak, ale je to tak, teďka je tak jedno, že koneček do druhej třídy za stařečkem. Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením?
1: Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jiným na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No.
0: Proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no. Tak čilka, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barakám vyjet, co?
1: Jedino, to není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no.
0: Kamkoliv, to se také v Lanžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové tři děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. No. Hej, teďka jaj sousedi byli v té Itálii. Jak se tak vrátili, tak jsem se jí ptal, jak bylo. A soused říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkal, no to jste měli pořádnou smolu, to myslím, příští rok budete doma, no že já bych zostal po těch zkušenostiach doma, ale moja chce pořád do té Itálie, no. No tak ale když se to někomu lubí, jak už jsem říkal. No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Teďka jsme byli spolu v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rozklébená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jakýsi ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, tyčino, a vy už jste hladná, nebo co? No tak, to se fakt nedá nic zjímat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžotský zájezd jsme jeli ne, k tému mořu, no, ne, na tý, k tému Egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja? A představte si ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyli jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se tak jenom tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, kúpali se, jedna sakáčkava v tej svanej vodě, no, druhá leží na pláži, a ta, co sa kúpe, tak na tú, co leží na tej pláži, volá, že Ančo, že poď sa také kúpat. Ona říká, co bych sa chodíva kúpat, plávat neumím a scat sa mi nesce.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: K činnosti na hudební škole se Cimrman dostal díky svému přechodnému zaměstnání v inzertní kanceláři firmy Neumann und Altmann. Šlo mimochodem o jeho nejkratší zaměstnanecký poměr vůbec. Trval přesně 40 minut. Cimrman nastoupil do inzertní kanceláře ráno po velikonočních svátcích. Obešel své nové kolegy a s každým se srdečně přivítal. Když mu šéf vysvětlil, jak se třídí dopisy do inzertních rubrik, otevřel Cimrman první obálku. Po přečtení textu jeho zaměstnanecký poměr u firmy Neumann und Altmann skončil. Podaný inzerát hledal zkušeného hudebního pedagoga, který by vedl vyhlášenou Krajbichovu hudební školu poté, co profesor Leo Krajbich zemřel. Cimrman obešel své bývalé kolegy a s každým se srdečně rozloučil. Počáteční nedůvěru, s níž ho paní Krajbichová přijala, Cimrman záhy rozptýlil. Prošel všemi učebnami a přesvědčil jí, že není nástroje, na který by nedovedl zahrát. A když jí během rozhovoru promazal žaluzie, profoukl okarínu a natřel dveře, poznala, že má před sebou člověka, kterého hledala. Cimrman se projevil nejen jako znamenitý hudební pedagog, ale i jako šetrný a prozíravý hospodář. Měl například stáj s vlastním chovem smyčcových žíní. Sám si také pěstoval houslové struny. Jednou z prvních investic bylo proto zakoupení 4 ovcí. G ovce z Bavor, rumunské D ovce, A ovce karpatského chovu a štíhlé gazelí E ovce z turšanského svatého Martina. Mezi majitelkou hudebního ústavu a jejím zaměstnancem vyvinulo se časem něžné pouto. Paní Róza byla Cimrmanovi inspirací k milostným písním, které se svým pojetím odlišují od veškeré tvorby tohoto druhu před Cimrmanem i po něm. Zatímco tradiční milostná píseň Milovanou bytost chválí, Cimrmanovi milostné písně milenku kritizují.
2: Prosím. Milý pane inženýre, lajky ponechme v iluzi. Pochválit někoho, říká Cimrman, není žádný kumšt. Horší je, máme-li k partnerovi kritické výhrady. To už málo kdo dokáže povědět tak, aby se milovaná bytost nezhroutila. A zde je právě příležitost pro nás, pro umělce.
1: Děkuji. Milostné písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part.

0: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
1: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci. Každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou! V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali dušiti na vrata. A do třetice já nechci květě. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi, účinný lápisy.
0: Povězme si nyní o Cimrmanově hudebně-pedagogickém působení na Krajbichově škole ve Vídni. Cimrman si vypracoval řadu cenných pedagogických zásad. První zásadou praktické organizace výuky bylo takzvané překrývání hodin. Každý žák byl povinen dostavit se na lekci půl hodiny předem. I to mělo svůj význam.
2: Umožňují tím žákům, aby si před hodinou odpočali. Neměli by ovšem vysloveně zahálet. U mne se nějaká ta práce vždycky najde. Umíjí nádobí, utřou prach, přinesou uhlí, vynesou popel, vycídí boty a očistí kontakty Vander Postova generátoru.
0: Děkuji. Uvedená zásada měla vliv na to, v kterou denní dobu žákovi hodinu přidělit. Podle Cimrmana bylo by jistě chybou zvát žáka zručného v mytí nádobí jindy než po obědě. A tak žáci topiči chodili brzy ráno, po nich utěrači prachu a k večeru popeláři. Čističi kontaktů Vanderpostova generátoru mohli přijít kdykoliv a byli tedy pohyblivou jednotkou rozvrhu.
3: Promiňte, Cimrmanovi. Kolego, nezlobte se. Já tady tak poslouchám ten váš výklad o tom plzeňském pivu a tak jsem si vzpomněl na jednu příhodu, která se vypráví o Cimrmanovi, když zašel ve Vídni do radničního sklípku. Usedl tehdy ke stolu a marně dobrou půl hodinu čekal na obsluhujícího číšníka. A v tom, co čert nechtěl, objevil se ve dveřích Karl Wittner, ředitel vídeňské Staatsoper, a mířil si to...
4: Pane profesore, ředitel vídeňské opery, no? To byl tenkrát Wingl, Kurt Wingl.
3: Wingl. A mířil si to ke stolu vedle Cimrmana. Usedl a už měl před sebou napěněný půl litr. Cimrman se nejdřív na něj tak smutně podíval a potom zahlaholil na celý lokál větu. To jste divný chodec. Zahlaholil na celý lokál větu. Sotva přijde Wingl, už je tady Pingl. Tak jen tak, abychom se občas na chvíli trochu pobavili.
0: Děkuji profesoru Vondruškovi za jeho vložku. Cimrmanovi bylo často vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách věnoval jiné práci, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně. I to však bylo součástí jeho pedagogického systému. Cimrman tak připravoval své žáky na účinkování ve velkých hudebních tělesech, kde se hudebník sám neslyší. Jeho odchovanci také získali značný věhlas. Za zmínku stojí příhoda, kterou našel kolega Smoljak v nedávno vyšlých vzpomínkách dirigenta Drážďanské filharmonie Oskara Umlaufa.
2: Studovali jsme Beethovenovu symfonii číslo 2 D-dur. Pozoroval jsem, že se mi jeden flétnista s orchestrem rozchází. S údivem jsem zjistil, že hraje jinou skladbu. Shodou okolností se mu na pult připletla sice také symfonie číslo 2 D-dur. jenže od Johannesa Brahmse. Pozoruhodné bylo, že jí hrál naprosto přesně, aniž ho orchestr sebeméně rušil. Skončili jsme první větu. Beethovenova je poněkud kratší. Teprve za hodnou chvíli dohrál svůj part i flétnista. Všichni nechápavě poslouchali a čekali, co tomu řeknu. Neřekl jsem nic. Pouze jsem flétnistovi podal správný part. Byl to typický představitel Cimrmanovy cirkulárschule.
0: Dále si Cimrman ve své škole jasně odpověděl i na otázku, zda používat tělesných trestů. Pokušení vztáhnout na žáka ruku je, jak známo, nejsilnější při hodinách houslové hry, kdy učiteli stěžuje sebeovládání smyčec. Cimrman spočítal, kolik bylo o žáky zlomeno smyčců ve známé Tytlbachově hudební škole za jediný rok. 67 houslových a 4 kontrabasové. A tak Cimrman k učitelům hudby volá.
2: Kolegové, smyčec není bicí nástroj.
0: Sám tuto zásadu dodržuje a v prvním roce výuky jeho žáci nedostanou smyčec vůbec do ruky. Málo kdo ví, že tuto Cimrmanovu zásadu velice ocenil jeho přítel, senzitivní Petr Iljič Čajkovský, a že věnoval při své druhé návštěvě Vídně žákům třetího ročníku svou... Promiňte. Při své první návštěvě Vídně žákům druhého ročníku třetí větu své slavné čtvrté symfonie F-moll, která je téměř celá psána v pizzikátech. To je takový způsob hry, kdy se na smyčcové nástroje jen brnká. My si pustíme pro zajímavost úryvek ze zkoušky České filharmonie, při níž došlo k nedorozumění mezi dirigentem a jedním z houslistů, jemuž se pizzikáto zdálo příliš dlouhé a sáhl po smyčci. Prosím nahrávku.

0: Ach, dann ist mich jetzt die Rache. Die Urase. Bacho.
1: Děkuji. Teprve ve druhém roce výuky, kdy žák už hru ovládá natolik, že ho není nutné být, odemyká Cimrman slavnostně trezor a vydává žákům smyčce. Děkuji za pozornost.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu, kdy tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No tak, dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano.
1: Dost.
2: Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naložený do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním.
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis Abeba?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
1: Nebeda, Abeba, ale Addis Abeba.
2: Addis Abeba, kde leží, jo.
1: Ne, kde leží, kde leží.
2: Jo, kde leží,
1: ano. Kde leží,
2: leží
1: Addis Abeba.
2: Addis Abeba, kde leží. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo...
1: Si vás přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak toho Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zvědá, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Vysí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Nejte jinou, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, jak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete dělat.
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, vysí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
1: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
2: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
2: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
1: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Že?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.